Signál Rádio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už

najednou lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Je krátce po 6. hodině, ze studia Signál Rádio už vás všichni zdraví. Jirka Svoboda, jsem tady pro vás, abych vám pomohl nastartovat nový den. A tak vítám u poslechu nejenom ty, kteří teprve rozlepují oči, ale i ty, kteří už jsou na cestě do práce a nebo dokonce pracují. No a jestli máte dneska volno, tak si ho náležitě užijte. I ty 80. jako vždy doplníme o čerstvé aktuality a zajímavosti. Tak dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Signál Radio a před sebou máme čtvrtek 10. září. V kalendáři dnes najdeme staré německé jméno Irma. Narozeniny by dnes měla královna Marie Terezie, modní návrhář Karl Lagerfeld nebo někdejší sportovní redaktor a moderátor Otakar Černý. A narozeniny má například režisér a bývalý manžel Madony Guy Ritchie nebo herec Colin Firth. A svíčky na dortu sfoukne také režisér a spisovatel Patrick Hartl, kterému je kulatých 50 let. Blahopřejeme. A na dnešek připadá taky světový den předcházení sebevraždám nebo den portského vína. Tak na zdraví.
1: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

0: Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes ráno je nad Českem polojasno až oblačno a teploty se pohybují většinou mezi 10 a 14 stupni. Místy doznívají noční srážky. Například Tábor a Písek hlásí 9 stupňů, Praha a Mladá Boleslav měří 11 stupňů a Vyškov s Brnem jsou aktuálně na 14 stupních. Přes den nás potom čeká oblačná až polojasná obloha. Místy se mohou vyskytnout slabé přehánky a dnes naměříme 16 až 21 stupňů a bude taky trochu foukat vítr, ale ten bude během dne slábnout. Já vám přeju krásný čtvrtek.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádu nám dospíval Rick Astley a už se tady chystá Pavol Habera a já tady mám pro vás několik událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V Bratislavě se dnes koná setkání premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky a Irska. Mluvit na ní mají o rozpočtu EU, cenách energií nebo boji proti nelegální migraci a rozšiřování Evropské unie. Poslanci by dnes měli projednat

0: hřišti nastoupí proti Lens a tím dnes vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Zápas začíná ve 21 hodin. A na tenisovém US Open je dnes na programu semifinále dvouhry žen.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Whitney Houston, takhle skvěle zní ráno na Signál rádiu. Máme tady čtvrtek, proto vám ještě před 7 hodinou dám pár tipů na filmy, které dnes míří v premiéře do našich kin, a taky probereme počasí nebo pár zajímavostí ze zpravodajských webů. No a z hudby mimo jiné třeba ABBA nebo Michael Jackson. Tak krásné čtvrteční ráno s datem 10. září.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signále rádio.
2: Signále rádio.
1: To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

0: Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes ráno je nad Českem polojasno až oblačno a teploty se pohybují většinou mezi 10 a 14 stupni. Místy doznívají noční srážky. Například Tábor a Písek hlásí 9 stupňů, Praha a Mladá Boleslav měří 11 stupňů a Vyškov s Brnem jsou aktuálně na 14 stupních. Přes den nás potom čeká oblačná až polojasná obloha. Místy se mohou vyskytnout slabé přehánky a dnes naměříme 16 až 21 stupňů a bude taky trochu foukat vítr, ale ten bude během dne slábnout. Já vám přeju krásný čtvrtek.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, za chvíli už ABBA nebo Michael Jackson a taky jsem za vás prošel zpravodajské weby. A tady je pár zajímavých témat, o kterých se dnes píše.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V Česku za první pololetí letošního roku vzrostla spotřeba benzínu i motorové nafty. Podle dat petrolejářského průmyslu jde o celkový objem téměř 4,5 miliardy litrů, což je zhruba o 3% více než rok předtím. Poptávka po pohonných hmotách u nás průběžně roste od předcovidového roku 2019. Lidé v Česku mají pozitivní vztah k umělé inteligenci. Podporují více než 4/5 lidí, většina z nich se ale obává závislosti. Nejčastěji využívají mladší lidé do 35 let a často slouží k získávání informací místo klasických internetových vyhledávačů. Solární elektrárny by měly v Česku v příštích letech přibývat rychlejším tempem. Energetická společnost ČEZ se chce zaměřit hlavně na velké fotovoltaické parky, chce pro ně využívat hlavně brownfieldové plochy. Srpen letošního roku se stal definitivně celosvětově nejteplejším měsícem v historii, uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty byly o 1,65 stupně nad průměrem takzvaného předindustriálního období. V Evropě letošní srpen přinesl kromě vysokých teplot také extrémní sucho. A do finále čtyř hry na US Open postoupily tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Jediná výhra je už dělí od společného kariérního Grand Slamu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio, je čtvrtek a tak se dnes v kinech objeví nové filmy. Z nabídky vybírám například snímek Guru o chlapíkovi, který se stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje, ale za jeho pečlivě vytvořeným obrazem se skrývá velmi znepokojící realita. Jde o napínavý příběh o úspěchu, moci a chamtivosti. Kdo má rád svět kouzel, neměl by si nechat ujít film Magická posedlost 2, kde se rodina čarodějnic musí postavit temným tajemstvím, aby prolomili kletbu, která je odsoudila po staletí žít bez lásky. A na malé diváky dnes bude v kinech čekat Dívka v oblacích o 12-leté knihomolce, která díky kouzelnému peru může proměnit ve skutečnost cokoliv napíše, ale musí se rozhodnout, jestli bude žít své sny nebo zachrání svět před zkázou. Nabídka filmových premiér je opět pestrá, je na vás, co si vyberete. Já vám přeju hezké filmové zážitky. Je tu nový

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Sophie B. Hawkins, máme 6 hodin 57 minut úplně přesně. Lucka Sinková je se mnou ve studiu, vítám tě, dobré ráno.
1: Já ti to kontrolu, opravdu 6.57, hezké ráno
0: dobrá.
1: Všem.
0: Že bychom ti zkontrolovali, co máš ve zprávách.
1: To taky můžeme, to je pravda. A mezi tím to bude 6.58. Tak počasí včera výrazně rozdělilo Česko, to jste si určitě všimli, jak moc byly včerejší teplotní, nebo jaké byly ty včerejší teplotní rozdíly, jsem chtěla říct. Tak to si povíme za chvilku. No a astronaut Aleš Svoboda.
0: Ano. Tvůj jmenovec, ale ano. Není to nikdo z rodiny. Škoda, mohl jsem být slavný.
1: Mohl, no, se chystá na misi.
0: Hezky, no tak tomu závidím.
1: Nepoletíš s ním?
0: Ne, já bych se asi bál.
1: Svoboda a svoboda, to bylo hezký. Freedom a freedom.
0: Freedom a freedom. Tak, po zprávách taky opět to nejlepší z 80. let. George Michael, Ricky Epovery, anebo Pet Shop Boys.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkikiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Signál Rádio zprávy.
3: Pěkné čtvrteční ráno s datem 10. září a příjemné vstávání přeje Lucie Sinková. Sněmovna přehlasovala Senát a schválila návrat elektronické evidence tržeb EET, a to od příštího roku. Odmítla přitom senátní návrhy na výjimky pro některé bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Zároveň schválila koaliční novelu stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Astronaut Aleš Svoboda zahajuje přípravu na svou první vesmírnou misi. Na mezinárodní stanici by mohl odletět příští rok. Počasí včera výrazně rozdělilo Česko. Na Moravě teploty překročily 32 stupňů, zatímco na západě země bylo jen kolem 18 stupňů Celsia. Rozdíl mezi jednotlivými částmi republiky byl tak 14 stupňů. Po požáru trajektu na Filipínách zemřelo nejméně 5 lidí, dalších 87 se pohřešuje. Plavidlo začalo hořet během plavby a záchranáři evakuovali desítky cestujících. Příčina požáru zatím není známá. A letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při odletu z Moldavska do Norska podle norského premiéra málem zasáhl dron. Moldavské úřady mezitím potvrdily narušení svého vzdušného prostoru ruským dronem a dočasně ho uzavřeli. Zelenského letadlo pak dostalo povolení ke startu.
2: Co se děje v regionu?
3: Tramvaj v centru Prahy včera večer srazila asi 50-letého muže. Utrpěl vážné zranění hlavy a v kritickém stavu skončil v nemocnici. Okolnosti nehody policie teď vyšetřuje. Dodejme, že provoz tramvají byl včera kvůli nehodě zhruba 50 minut přerušen.
2: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce 5. kola první ligy remizovali doma 0-0 s Plzní. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23. srpna odložit kvůli účasti v kvalifikaci pohárů, jsou v tabulce 8. Viktorka v lize neprohrála po 6. za sebou a je o bod a jednu příčku za včerejším soupeřem.
2: Signál Rádio počasí.
3: Dnešek bude převážně oblačný až polojasný, především na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 13 a místy může slabě foukat. Na signálu 80 s Jirkou.
2: Signál Rádio.
4: Také po 7. hodině jste se Signál Rádiem. Dnes je čtvrtek 10. září a tak má svátek Irma. Narozeniny by dnes měla královna Marie Terezie, modní návrhář Karl Lagerfeld nebo někdejší sportovní redaktor a moderátor Otakar Černý. Narozeniny má třeba režisér a bývalý manžel Madony Guy Ritchie, herec Ryan Phillip nebo herec Colin Firth a svíčky na dortu sfoukne i režisér a spisovatel Patrick Hartl, kterému je kulatých 50 let. Posílám velké gratulace a za chvíli už v přehledu dnešních výročí připomenu první doloženou autonehodu pod vlivem alkoholu. Držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dnes je 10. září, tedy den, kdy měl v roce 1993 světovou premiéru tajemný televizní seriál Akta X. Nic tajemného ale není na dnešních výročích, tak si pojďme některá z nich připomenout.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 2008 nedaleko Ženevy uveden do zkušebního provozu obří urychlovač jaderných částic s cílem objasnit vznik vesmíru. V roce 2006 Čecho-Američanka Martina Navrátilová získala 59. Grand Slamový titul a tím završila svou kariéru. V roce 1953 začala jedna americká televizní stanice vysílat takzvané televizní snídaně, podobně jako u nás Nový den na Primě, Snídaně s Novou nebo Dobré ráno s ČT. V roce 1921 se začalo jezdit po úplně první dálnici na světě, bylo to v Německu poblíž Berlína. A v tento den se v roce 1897 pan George Smith stal prvním známým řidičem, který havaroval automobil pod vlivem alkoholu, a to když vypil 3 piva. Natolik ho to rozvášnilo, že svým taxíkem projel dveřmi jedné budovy. Tenkrát se ještě nedýchalo do balonku, ale přesto skončil rovnou ve vězení.

Ranní vysílání Signál Rádia skupina Pet Shop Boys. Dnešek už nám dá trošku pocítit, že se blíží podzim. Už teď ráno jsou teploty nízké, pohybují se nejčastěji v rozmezí od 10 do 14 stupňů. Přes den nás pak čeká oblačná až polojasná obloha. Místy se mohou vyskytnout slabé přehánky a dnes naměříme maximálně 16 až 21 stupňů a bude to i trochu foukat. Vítr ale bude během dne postupně slábnout. No a velmi podobně bude vypadat i pátek, tak se dnes dobře oblékněte a já vám přeju dobré ráno. Hey!

0: Ráno se na Signál Rádio přiblížilo k 7:30, už se tady chystá zpěvačka Spáňa a taky vám prozradím, co zajímavého dnes můžeme očekávat. Je tady několik dnešních událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V Bratislavě se dnes koná setkání premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky a Irska. Mluvit na ní mají o rozpočtu EU, cenách energií nebo boji proti nelegální migraci a rozšiřování Evropské unie. Poslanci by dnes měli projednávat novelu zákona, který zruší pravidelné zdražování dálničních známek. Poslance také čekají pravidelné interpelace na členy vlády. V Ostravě se dnes koná Electric Vehicle Experience Day. Zájemci si budou moci vyzkoušet, jaké je to řídit elektromobil a jak probíhá jeho nabíjení. Ode dneška do neděle se v Praze koná Czech Design Week, tedy přehlídka designu a umění. Letos jde už o 13. ročník, jehož součástí jsou i ceny pro talenty festivalu Czech Design Award. V Praze se dnes a zítra koná první festival dokola. Jeho cílem je přiblížit veřejnosti takzvanou cirkulární ekonomiku, kdy se použité věci nevyhazují, ale využívají třeba pro jiné účely. Pardubické hokejisty dnes čeká zápas Ligy mistrů na ledě finského celku Saipala Penrata. Pokusí se tak o třetí výhru za sebou. Fotbalisti Slávie dnes na svém hřišti nastoupí proti Lens a tím dnes vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Zápas začíná ve 21 hodin. A na tenisovém US Open je dnes na programu semifinále dvouhry žen.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé nám na Signál Rádiu zpívala zpěvačka Spáňa, dál už to bude Joe Cocker, Annie Lennox nebo Nick Cayman. Na Signál Rádiu vám hrajeme 80 už 5 let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdrží vás nehoda na dálnici D5, kde na 49. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň havaroval kamion. Pozor, dejte na nehodu na silnici 107 u Strančic na Praze Východ. A ještě Praha, Davidský tunel ve směru na Troju, tady se srazila dvě osobní auta. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Blíží se koncert Thomase Andersa, tedy poloviny slavného dua Modern Talking v Třebívlicích na Litoměřicku. Vystoupí v areálu vinařství Johan V. na letním festivalu plném dobrého jídla, vína a hitů 80. let. Jeho koncert si budete moci užít už tuto sobotu s výhledem na České středohoří. A já vám nabízím 4 vstupenky, které dnes můžete vyhrát v naší kvízové hře Ano nebo ne. Soutěžit budeme před 8:30 na čísle 910 260 910. Tak si to nenechte ujít a kdybyste o této sobotní akci a soutěži chtěli vědět další podrobnosti, určitě se mrkněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jste na ladění na vlnách Signál rádia. Dnes se dobře oblékněte, protože přes den nás čeká oblačná až polojasná obloha. Místy se budou vyskytovat slabé přehánky a naměříme pouze 16 až 21 stupňů. Navíc bude trochu foukat vítr, ale ten bude během dne postupně slábnout. Také zítra bude vypadat počasí velmi podobně, takže musíme počítat s nižšími teplotami, než jsme byli v posledních dnech zvyklí. Ale věřím, že vám to při poslechu Signál rádia nijak nebude vadit. Tohle už je Nick Cayman.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Nick Cayman, za chvíli náš éter ovládne Láska, s ní taky John Paul Young, ale ještě míříme do jihomoravské metropole, kde už se chystají na otevření nové té arény. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Multifunkční hala na výstavišti jde se svojí stavbou do finále. Na příští rok už jsou tam některé akce zamluveny, ale ta první se zde uskuteční ještě letos. První akcí, která se doslova odehraje v té aréně na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené Euro 2026. Proběhne od 4. do 8. prosince. Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech. Město by hotovou stavbu mělo převzít 25. října. Nyní se pracuje například na osazování sedaček. Šampionát v házené bude podle mluvčí haly Edity Smělíkové zatěžkávací zkouškou. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Arena bude domovem hokejového klubu Kometa Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Vstáváte se Signál Rádiem.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Máte pocit, že jste dlouho neslyšeli nějakou pozitivní, radostnou zprávu? Také dnes jednu pro vás mám a vydáme se za ní na Klatovsko.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: V Česku stále žije spousta šikovných lidí a někdy se pustí do projektů úplně mimo vlastní specializaci. A to je příběh zemědělce, který v Boubíně na Klatovsku své pomocí opravil cihlářskou pec se 17-metrovým komínem, strojovnou a sušárnou. Výroba tady skončila už v roce 1985 a od té doby areál chátral. Všechny tři objekty navíc patří mezi kulturní památky. Zemědělec a teď už i majitel Miroslav Boček koupil cihelnu původně jako areál pro svoji techniku.
3: Já jsem ani nevěděl, že to bude kulturní památka, že to budu takhle rekonstruovat. Jo? To vyplynul až z postupních oprav vlastně a nakonec jsem na to rád teda, jo? Protože mi to chytlo. Jo? Začalo mě to bavit a chytlo mě to. To já nevěděl vůbec nic o stavebnictví, že jo? Já nevěděl, co to je krokev a podobně, skoro, jo? Když to tak přeženu.
0: V opravené cihelně je teď už plně funkční technologie výroby cihel a je možné se tam zajet podívat. Areál je totiž přístupný i veřejnosti.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Alice Una Notte Speciale, trocha italštiny v ranní vysílání Signál Rádia. Máme krátce před 8 hodinou, se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě tady.
1: Jsem zde.
0: Víš, že si můžeš koupit letadlo, kterým létala někdejší německá kancléřka Angela Merklová?
1: Tak mi přidej.
0: No.
1: Ne práci.
0: Ono jde o vládní letadlo Airbus, které Německo vyřadilo z provozu už vlastně před 3 lety a teď je k mání. Ovšem oficiální cena, ta je pouze na vyžádání, ale odhaduje se, že by mohlo stát v řádu jednotek nebo nižších desítek milionů dolarů, tak kdybyste náhodou jako nevěděli, co s tím, už se vám další peníze nevešly do prasátka.
1: Jsi mi nahrál s
0: těmi penězi, do letadla.
1: Protože dolary se teď ohání i americký prezident Donald Trump, já vám řeknu, kolik to je v přepočtu, takže každý dospělý Američan by měl od něj dostat právě 100 000 korun, ale za co, to si řekneme ve zprávách. Jo, až se to dozvíte, tak myslím, že už tak jako potom toužit nebo Američanům závidět nebudete. No a dneska a zítra bude chladněji, oteplí se na víkend.
0: Zjistíme ve zprávách, za chvíli taky to nejlepší z 80. Madonna, Samantha Fox anebo Cutting Crew.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou aut vás může zdržet na silnici 13 u Bíliny na Teplicku, Praha, Barandovský most, tady se ve směru na Smíchov srazila motorka a dvě auta, tvoří se dlouhá kolona, dochází tak i ke zdržení na Strakonické ve směru na centrum a ještě na dálnici D7 na 40. kilometru ve směru na Prahu se dá kolem nehody projet s opatrností, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné 10. zářijové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vláda Andreje Babiše začíná připouštět zvýšení některých daní, přestože slibovala jejich růst nezvyšovat. Důvodem je snaha snížit plánovaný schodek rozpočtu, který má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Premiér mluví o vyšší dani z dividend nebo o investičních nemovitostech. Ministryně financí Alena Schillerová chce zvýšit některé spotřební daně. Podle ekonomů ale tyto změny schodek výrazně nesníží. V Česku bude dnes a zítra chladněji než v předchozích dnech. Teploty se většinou dostanou na 16, maximálně 21 stupňů. Na víkend se oteplí, v sobotu bude obloha převážně jasná a v neděli přibude oblačnosti a místy se mohou objevit přehánky či bouřky. Americký prezident Donald Trump varoval před možnou ztrátou republikánské většiny v kongresu po listopadových volbách. Pro Spojené státy by to podle něj znamenalo peklo. Na sjezdu republikánů v Dallasu zároveň slíbil, že pokud jeho strana volby vyhraje, dostane každý dospělý Američan $5,000, tedy v přepočtu přes 100 000 korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavii dnes čeká vstup do Ligy mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
3: Slavia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude převážně oblačný až polojasný, především na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 13 a místy může slabě foukat. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 8 hodinu, pokračuje ranní vysílání, kde se za chvíli vydáme na pražské letiště. Chystá se tam jedno velké vylepšení, které urychlí pasové kontroly. Detaily už za pár minut, tak nikam neodcházejte. Jsem Jirka Svoboda a ze studia všem přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Přílety na pražské letiště Václava Havla budou o něco příjemnější. Pasová kontrola na prvním terminálu se totiž rozšíří. Přibude 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Více k tomu dodá mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front. Připomínáme, že občané Evropské unie mohou jít přímo na přepážky a EasyGate gatey pro evropské pasy, jelikož se jejich evidence do systému Enter-Exit systém netýká.
0: Na letišti se také rozšíří prostor, kde turisté čekají na hraniční kontrolu. Samotné práce na rozšíření přepážek pasové kontroly začnou v polovině září. Hotovo má být do konce dubna příštího roku.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Máme před sebou den s nižšími teplotami, než jsme byli zvyklí v těch minulých dnech. Obloha bude převážně oblačná až polojasná, místy se mohou vyskytnout slabé přehánky a také bude trochu foukat, ale vítr bude během dne postupně ustávat. Dnes naměříme maximálně 16 až 21 stupňů a zatím to nevypadá na nějakou výraznější změnu ani zítra, kdy bude počasí vypadat prakticky jako přes kopírák. I tak vám všem přeju krásný den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Samantha Fox v ranním vysílání Signál Rádia. Už si začněte pomalu chystat telefony s číslem 910 260 910. Jakmile nám dospívá Michal David, budeme soutěžit o 4 vstupenky na koncert Tomase Andersa ze skupiny Modern Talking. Teď vám ještě prozradím, co zajímavého píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V Česku za první pololetí letošního roku vzrostla spotřeba benzínu i motorové nafty. Podle dat petrolejářského průmyslu jde o celkový objem téměř 4,5 miliardy litrů, což je zhruba o 3% více než rok předtím. Poptávka po pohonných hmotách u nás průběžně roste od předcovidového roku 2019. Lidé v Česku mají pozitivní vztah k umělé inteligenci, podporují více než 4/5 lidí, většina z nich se ale obává závislosti. Nejčastěji využívají mladší lidé do 35 let a často slouží k získávání informací místo klasických internetových vyhledávání. Solární elektrárny by měly v Česku v příštích letech přibývat rychlejším tempem. Energetická společnost ČEZ se chce zaměřit hlavně na velké fotovoltaické parky. Chce pro ně využívat hlavně brownfieldové plochy. Srpen letošního roku se stal definitivně celosvětově nejteplejším měsícem v historii. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty byly o 1,65 stupně nad průměrem takzvaného předindustriálního období. V Evropě letošní srpen přinesl kromě vysokých teplot také extrémní sucho. A do finále 4 hry na US Open postoupily tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Jediná výhra je už dělí od společného kariérního Grand Slamu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Michal David, v ranní vysílání Signál Rádia. Je 8.24, tedy čas na pravidelnou soutěž a proto už vám k dispozici telefonní linka do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A na někoho z vás tady opět čekají 4 vstupenky na sobotní akci v Open Air areálu vinařství Johan V. v Třebíblicích na Litoměřicku. Ta akce bude plná dobrého jídla, vína a hudby 80. let a vyvrcholením bude večerní koncert Tomase Anderse, který zaspívá největší hity skupiny Modern Talking. A někoho už mám na telefonu, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Vlasta.
0: Vlasta, slyšel jsem dobře?
2: Tak
0: Vlastimile, budete na mě, na moji otázku odpovídat pouze slovem ano nebo ne. A když to bude správně, tak lístky budou vaše.
2: Dobře.
0: Tak ptám se, došlo k prvnímu rozpadu skupiny Modern Talking ještě v 80. letech? Ano nebo ne?
3: Ano nebo ne?
0: Odpovídáme hned.
2: Jo, tak seknu ano.
0: Bylo to správně?
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.
0: Tak, prvně se rozešli v roce 1987 a potom se ještě několikrát ke spolupráci vrátili. 4 vstupenky, jsou vaše, Vlastimile.
2: Je to skvělý.
0: Mějte se, naschle, naslyšenou, ještě nezavěšujte. Tak, soutěž je pro dnešek za námi, ale ne nikoho z vás, tady čekají ještě další 4, tentokrát už poslední vstupenky. Hrát o ní budeme zítra touto dobou, tak tu šanci nepropásněte.

0: Minutu před půl devátou na Signál Rádio skupina Cutting Crew. Za chvíli už zaspívají Survivor, OMD a nebo M People.
1: Signál Rádio doprava.
0: Dejte pozor na D1, tady na 21. kilometru ve směru na Brno probíhá vyšetřování nehody. Bouralo se taky na silnici 38 u obce Čistá na Mladoboleslavsku a ještě silnice číslo 9 u Líbeznic na Praze východ. Tady došlo k hromadné nehodě 4 aut a ve směru na Prahu se tvoří dlouhá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Letošní léto bylo hodně horké a to nejenom u nás, ale také ve státech jižní Evropy, které jsou častým cílem turistů. Letošní rok ale ukázal, že se preference lidí začínají měnit a začínáme objevovat i jiná místa. Statistiky ukazují, že například ve Španělsku, které pravidelně sužují vlny extrémních veder a sucha, ubývá turistů. Letos jich přijelo méně než rok předtím. Itálie stále zůstává 5% pod úrovní návštěvnosti před covidem. Naopak o desítky procent roste například návštěvnost Japonska. Čím dál více lidí si také vybírá Norsko nebo Dánsko. Podle průzkumu změnilo 8 z 10 turistů alespoň jeden cestovní zvyk a skoro třetina cíleně míří do destinací, kde je příjemnější klima. Další roky ukáží, jak moc se klimatické změny promítnou do našeho cestování.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes se dobře oblékněte. Čeká nás oblačná až polojasná obloha. Místy se dnes mohou vyskytnout slabé přehánky a naměříme 16 až 21 stupňů. Taky to bude přes den trochu foukat, ale vítr bude pak během dne postupně slábnout. Pátek nám pak začne převážně zataženou oblohou. Budou si vyskytovat občasné přehánky, ale ty budou také během dne ustávat a oblačnost se začne od západu rozpouštět. Zítra naměříme 16 až 21 stupňů. Na víkend se nám o malinko oteplí. Sobota sice začne velmi chladným ránem, ale během dne bude polojasno až oblačno a naměříme 20 až 24 stupňů. A velmi podobně bude vypadat i neděle, kdy se začne večer přidávat od západu více oblačnosti a srážky a naměříme 19 až 24 stupňů. No a velmi podobně bude vypadat i začátek nového týdne.
1: Ráno na

0: Ráno na Signál Rádiu pokračuje v rytmu skupiny OMD, dál už nám zaspívá Irene Cara anebo Phil Collins a jestli nemáte plány na víkend, tak se nechte od Honzy Navrátila pozvat na zámek Kačina, který v sobotu ožije dožínkami a vinobraním.
1: Hezký den, slavnost dožínek a vinobraní obsadí tuto sobotu zámek i zámecký park na Kačině už po 15. Mimochodem, letošní vinobraní se nese také ve znamení 200. výročí založení vinice na zámku Kačina. A právě burčák z této vinice bude v sobotu určitě k ochutnání. A jak dodává kutnohorský vinař Lukáš Rudolský, tak nejenom on.
2: Z kutnohorské prominencie především vína z vinice spod zámku Kačina. Ty vína opravdu jako vynikají svou jemností, elegancí a nižším alkoholem, což je dnes velmi trendy.
1: Nebudou se pít ale jen vína z Kutné Hory. Dorazí i vinaři z celých Čech, Moravy a také ze zahraničí. I ten letošní ročník bude doplněný i kulturním programem. Hrát budou skupiny pro děti, jako je třeba Kůzle. Pro dospělejší publikum pak zahraje například kolínský Big Band, který si pozval hosta, zpěvačku Hanu Holišovou. A jak dodává Lukáš Rudolský, tak to není všechno.
2: Největší klasikou bude banjo band Ivana Mládka. Nesmrtelné hity, neuvěřitelné texty.
1: Letošní ročník byl z pohledu vinařů prý povedený, tak se o tom v sobotu můžete na Kačině přesvědčit. Dobrou chuť a hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.
3: Už 5 let vám na Signál Rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Máte naladěné Signál Rádio, je čtvrtek a tak se dnes v kinech objeví nové filmy. Z nabídky vybírám například snímek Guru o chlapíkovi, který se stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje, ale za jeho pečlivě vytvořeným obrazem se skrývá velmi znepokojící realita. Jde o napínavý příběh o úspěchu, moci a chamtivosti. Kdo má rád svět kouzel, neměl by si nechat ujít film Magická posedlost 2, kde se rodina čarodějnic musí postavit temným tajemstvím, aby prolomili kletbu, která je odsoudila po staletí žít bez lásky. A na malé diváky dnes bude v kinech čekat Dívka v oblacích o 12-leté knihomolce, která díky kouzelnému peru může proměnit ve skutečnost cokoliv napíše, ale musí se rozhodnout, jestli bude žít své sny nebo zachrání svět před zkázou. Nabídka filmových premiér je opět pestrá, je na vás, co si vyberete. Já vám přeju hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Čtvrteční ráno nám na Signál Rádiu zavírá Phil Collins a teď před 9 hodinou už je se mnou ve studiu opět Lucka. Vítám tě tady.
1: Jak slyším Phila Collinse, tak utíkám.
0: Tak jedna z největších atrakcí naší metropole se vrací. Představ si to. Víš, která?
1: No, povídej.
0: No, povídám. Dopravní podnik Prahy dneska před několika desítkami minut zveřejnil informaci, že z Brusunová lanovka na vrchol Petřínu se rozjede už 22. září.
1: Hezky.
0: Bude jezdit po opravených kolejích a její vozy budou úplně nové, budou se míjet a vždycky při tom míjení na sebe mrknou a jedna z těch kabinek vždycky z červená, víš, tak jako zamilovaně, víš.
1: Michael kabinet, no. Tak ještě 12 dnů máme, jo, do startu.
0: Jo, tak zatím můžete začít plánovat výlety do Prahy, protože myslím si, že o novou lanovku bude velký zájem, že to bude
1: no
0: velká atrakce.
1: No to si piš, to bude lákadlo, tam budou fronty ještě větší jak teď.
0: Lanovka na Petřín byla vždycky jako velkým lákadlem turistickým v Praze.
1: To bude frontáž na Smícháč, jak na banány.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: Já jenom ještě k tomu Collinsovi, protože mě to pořád leží v hlavě a říkám, jak slyším Collinse, tak utíkám, jako myslím k mikrofonu, no, ono to mohlo taky vyznít, že utíkám pryč, to ne, já Phila miluju. Tak co ve zprávách? Strany před volbami začínají schromažďovat peníze na kampaně, jak jinak, to je takové pravidlo. No a Kateřinu Siniakovou dělí jediné vítězství od triumfu na US Open.
0: Držíme jí palce a po zprávách opět to nejlepší z 80. Alphaville, kapela Queen a nebo Tony Basil.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Silnice 9 u Libeznic na Praze Východ, tady došlo k hromadné nehodě 4 aut, ve směru na Prahu se tvoří kolona. Zdrží vás nehoda na dálnici D1 na 208 km ve směru od Ostravy na Brno. A ještě pozor, na Pražském okruhu u exitu 26 se srazil kamion s osobákem. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I 10. září posloucháte Signál Rádio a v 9 hodin pro vás zprávy má Lucie Sinková. Strany už před letošními komunálními a senátními volbami začínají shromažďovat peníze na kampaně. Největší částku zatím poslali sponzoři prezidentské kampaně Petra Pavla. Mezi opoziční strany rozdělili celkem 6,5 milionu korun. Nejvíc 3 miliony dostal STAN. Mezi dárci jsou miliardáři Martin Bohánka, Libor Winkler nebo Jan Barta, kteří Pavlovou prezidentskou kampaň výrazně podpořili už v roce 2022. Policie vyzvala uživatele školního systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje na případ z pražské střední školy, kde někdo pravděpodobně prolomil účet studenta a jeho jménem poslal výhružnou zprávu. Student podle policie jejím autorem nebyl. Jde už o druhý podobný případ. Policie doporučuje tedy používat silná a jedinečná hesla a nikomu nesdělovat přihlašovací údaje. Donald Trump varoval před ztrátou republikánské většiny v kongresu po listopadových volbách. Na sjezdu své strany v Dallasu řekl, že by to pro Spojené státy znamenalo peklo, pokud republikáni udrží kontrolu nad oběma komorami kongresu, slíbil každému Američanovi $5,000, tedy v přepočtu zhruba 104 tisíc korun. Návrh by ale podle odhadů stál přes $1 billion a musel by ho schválit kongres.
0: Co se děje v regionu?
2: Magistrát dokončil přístavbu k základní škole pro žáky s poruchami chování na Zlíchově v Praze 5. Kapacita školy se tím zvýšila z 50 na 150 žáků. Pokračuje radní pro školství Antonín Klecanda.
3: Rozšiřujeme ji komplet se veškerým zázemím, odbornými učebnami a tak dále. A ta kapacita vlastně bude trojnásobná, což by mělo vyhovovat potřebám Prahy.
2: Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kateřinu Siniakovou dělí jediné vítězství od triumfu na US Open ve čtyřhře. S Američankou Taylor Townsendovou si zahrají finále proti domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Kriegerová. Siniaková může v New Yorku získat třetí titul z tohoto Grand Slamu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude převážně oblačný až polojasný, především na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 13 a místy může slabě foukat. Na signálu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
4: Krátce po 9. hodině ladíte Signál Rádio. Začíná nám dopoledne a my vám už za chvíli nabídneme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který nás tentokrát zavede do Klánovického lesa. Kdysi tudy boháči a obchodníci vozili zboží a tak se často stávali terčem loupežníkům. Jak s tímto nešvarem zatočili někteří panovníci, se dozvíte už za několik minut, tak si další poutavé vyprávění nenechte ujít. S vámi je ve studiu Jirka Svoboda, přeju krásný čtvrtek a příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Páteční dopoledne se nám na Signál rádiu pomalu rozjíždí a tak už je čas na další zajímavé vyprávění Davida Černého o tajemstvích Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes vás zavedu do lesa. Ano, pražského lesa. Slyšeli jste někdy o Vídrholci, ne? Tak poslouchejte. Mezi Běchovicemi a Klánovicemi na východě metropole je velký pražský les. Největší lesní masiv na území Prahy. Klánovický les, známý jako Vídrholec nebo také Fidrholec, býval po staletí jedním z nejobávanějších míst v okolí Prahy. Jeho historie je protkána příběhy o krutých loupežnících, mordech a přepadeních. Lesem procházela důležitá obchodní stezka, později Císařská silnice, vedoucí z Prahy přes Běchovice dál na Kolín, Kutnou horu a Vídeň. Putovali po ní bohatí kupci, formaní s drahým zbožím i poštovní vozy. Vídrholec byl v té době mnohem hustší, bažinatější a divočejší než dnešní udržovaný příměstský les. Poskytoval dokonalý úkryt. Lupiči mohli bleskově zaútočit na projíždějící vozy a během několika vteřin zmizet v neprostupném porostu. Stará Běchovická pošta sloužila pro cestovatele jako poslední bezpečné útočiště před vstupem do obávaného lesa. Poutníci zde často raději přenocovali a čekali, až se ráno sformuje větší skupina lidí s ozbrojeným doprovodem. Z této éry pochází staré české rčení, hnát se jako k Vídrholci, případně je tu zima jako u Vídrholce, které odkazuje na nehostinnost a nebezpečí tohoto místa. Situace s loupežníky byla tak neúnosná, že ji museli řešit samotní čeští králové. Karel IV. Nechal v lese ve 14. století vykácet široké pásy kolem silnice, aby loupežníci ztratili moment překvapení a nemohli útočit přímo z bezprostřední blízkosti cesty. A v 16. století byla situace opět kritická. Císař Ferdinand I. nechal v roce 1541 les obklíčit vojskem. Vojáci loupežníky pochytali, dopadení byli pro výstrahu oběšení podél cesty. Pro Signál rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, snad každý zná filmy, ve kterých vystupoval chlapík v obleku, deštníkem a kouzelnou buřinkou Pantau. V kostelní lhotě na Nymbursku dnes začíná zážitková expozice pod širým nebem s výstavou fotek z natáčení legendárního Pantau. Seznámíte se tam s filmovým řemeslem i se světem optických klamů, no a tahle akce se v kostelní lhotě koná jako podsta scénáristovi Otu Hoffmanovi, který v obci nějakou dobu žil. Potrvá ode dneška jenom do neděle, tak toho využijte. No a další tipy na zajímavé akce najdete taky na našem webu signalradio.cz a nebo v naší mobilní aplikaci.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které

0: Frankie Goes to Hollywood, takhle zní nejlepší osmdesátky na Signa Rádiu. Za chvíli ABBA nebo Chris de Burgh, ale ještě tu má kolega Luboš Dvořák pár zajímavostí pro vyznavače létání.
1: Příznivci letectví žijí v několika vrstvách. Ta nejvyšší je vojenská. Poslední let má za sebou cvičný letoun L-39 Albatros, který odletěl do důchodu. Jeho poslední vzlétnutí trvalo asi hodinu. Tříčlenná flotila vzlétla z domovského letiště v Pardubicích a symbolicky zvolila trasu přes Hradec Králové, Čáslav, Kolín, Mladou Boleslav a aerovodochody ke Kbelům. Jde o místa, která jsou spojena s výcvikem či výrobou. Po přistání přijel do expozice Kbelského vojenského muzea. Druhá vrstva je, že někteří vysloužili piloti si do muzea letectví Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi dorazí zalétat na vrtulových strojích, které sloužily v první i druhé světové válce. Zítřejší páteční podvečerní akce Létáme pro vás symbolicky uzavře sezónu zhruba dvouhodinovým programem. A třetí vrstvou jsou letečtí plastikoví modeláři, kteří se sejdou v sobotu ve stejném muzeu na soutěž o velkou cenu města, aby tak oslavili 60 let od založení klubu. K vidění nebudou jen letadla, ale i pozemní technika, včetně Pragy V3S. Letu zdar přeje Luboš Dvořák.

0: 3 minuty před 10 hodinou posloucháte Signál Rádio, za chvíli už další zprávy, pak už Eurythmics, Kim Wilde a nebo Ryan Paris, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: 3 auta jsou v sobě na silnici číslo 6 u Karlových Varů, je to tam se zraněním, na místě záchranka. Nehoda kamionu a osobáku blokuje provoz v Praze na Barandovském mostě ve směru na centrum a nehoda se zraněním komplikuje provoz také na silnici 125 u Vlašimi na Benešovsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 10.9. 10 hodin. Pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která ruší pravidelné zdražování dálničních známek. Roční známka by tak i v dalších letech stála 2570 korun. Novela počítá i s tím, že jednodenní známka bude platit 24 hodin od zakoupení místo do půlnoci daného dne. Obvodní soud pro Prahu 3 bude znovu rozhodovat v kauze Dominika Feriho. Týká se údajného dalšího znásilnění. Městský soud v Praze zrušil předchozí rozhodnutí, kterým prvoinstanční soud Feriho obžaloby zprostil. Kvůli studené frontě se dnes a zítra ochladí. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Zítra se hlavně na jihovýchodě Česka objeví i déšť a přehánky. A o víkendu se opět začne oteplovat. Teploty vystoupají až ke 24 stupňům.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další dva roky udržet stávající, sice omezený provoz. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Lionel Messi po druhé za sebou neskóroval. V Chicagu remizoval 1-1. Argentinský fotbalista se alespoň asistencí podílel na vyrovnávacím gólu Casemira. Messi má v sezóně 18 branek a dál vede tabulku střelců.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, jenom na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách okolo 13 a povane mírný vítr. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio.
3: Vysílání Signál Rádia překročilo 10. hodinu a dnes je 10. září. To byl den, kdy v roce 2001 Michael Jackson koncertoval v New Yorku společně s Dionne Warwick a dalšími hudebními hvězdami. Tehdy oslavoval 30. výročí na hudební scéně a docela mrazí z toho, že pár hodin na to byl spáchán teroristický útok na newyorská dvojčata. Zůstaňte s námi a dozvíte se i další zajímavosti z hudební historie. Vám dál hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrtek dopoledne jste naladěni na vlnách Signál rádia. Kolega Lukáš Bláha už přináší několik zajímavých momentů z hudební historie data 10. září.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První zpátečku řadíme do 10. září 1983. Michael Cembalo, bývalý kytarista Stevieho Wondera, zahájil dvoutýdenní panování prodejní chart Spojených států se skladbou Maniac. Neoddiskutovatelný k tomu pomohlo, že se objevila ve filmu Flashdance.

Pokračujeme letopočtem 1991, kdy za velkou louží vyšel single Smells Like Teen Spirit. Ten navždy v muzice změnil význam slova alternativní. Kultovní píseň Nirvány, která se objevila na jejich druhém albu Nevermind, ale nebyla okamžitým hitem, až když její videoklip, v němž středoškolské vystoupení propuká v nepokoje, začalo na MTV získávat pozornost, stoupala žebříčky po celém světě. Alternativní rock a zejména grunge tím vstoupil do hlavního hudebního proudu.

Krám zavíráme přesně před 20 roky. To americká skupina Sizzle Sisters dobila singlové pořadí ve Velké Británii. Jistě k tomu přispěl i fakt, že v písni I Don't Feel Like Dancing hraje na klavíři její spoluautor Sir Elton John.

0: A z otázku, jestli pak jste během prázdnin navštívili nějaké letní kino. V italských Benátkách mají jedno hodně unikátní, je doslova plovoucí. Na lodi připlujete do Benátské laguny, zakotvíte přímo před plovoucím plátnem a můžete sledovat film z vody. Tohle asi bude mít opravdu velmi výjimečnou atmosféru, když si představíte, že vás obklopuje Benátská laguna a po západu slunce se začnou rozsvěcet světla města. Plovoucí kino bude v Benátkách fungovat už jenom do této neděle.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Tak na dřevo nám tady na Signál Rádio klepala Amy Stewart a teď před 10:45 už do studia doklepal taky Lukáš Frelich. Ahoj, Luky.
1: Jsem tady, dobré dopoledne.
0: Tak dneska jsme se dočetli, že letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. A ty přijdeš s první informací, kterou jsi mi řekl, venku je pěkná kosa.
1: Ano, ale už je září.
0: Je to pravda, je září. On přeci jenom ty prázdninové měsíce byly skutečně nadprůměrně teplé a to, co vlastně zažíváme teď, to ochlazení, tak jsme se dostali do takové standardní teploty, ale my už na to nejsme zvyklí.
1: No, já právě nevím, já bych možná už řekl, že to trošku zavání tím podzimem. Jako. No. Dnešní ráno bylo abnormálně studené.
0: Je to pravda, ten podzim se prostě blíží.
1: To je pravda, nic s tím neuděláme.
0: Léto nebude trvat věčně.
1: Maximálně jet někam do tepla ještě.
0: No. Jo, a u toho poslouchat Signál Rádio, taky Lukáše. Pro dnešek se tedy loučí Jirka a zítra zase. Ahoj.

0: kapela Lucie, chviličku před 11. hodinou, krásné čtvrteční dopoledne. Za moment Inexis, Enigma nebo třeba Erasure, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 6, v ulici Za Strahovém je nehoda osobního vozidla, komunikace s opatrností zůstává průjezdná. Trošku horší situace je na Praze 2, konkrétně na Rašínově nábřeží ve směru z centra. Tady za Palackým mostem srazila tramvaj chodce a dotýká se to i provozu na silnici. To znamená, že se tady nárazově vytváří kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
2: Drť.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné zářijové dopoledne přeje Lucie Sinková. Studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyjdou za hodinu a čtvrt na protestní pochod proti chystaným změnám. Ty mají od ledna zasáhnout desítky oborů a počítají také s propouštěním až 57 zaměstnanců. Vedení fakulty změny zdůvodňuje nedostatkem peněz. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v nové kauze Dominika Feriho. Případ údajného dalšího znásilnění se tak vrací k obvodnímu soudu pro Prahu 3, který bude muset znovu rozhodnout. Uklouznutí muže v kolejišti dnes na 2 hodiny zastavilo provoz mezi Kořenovem a Harachovem na Jablonecku. Původně se záchranáři domnívali, že spadl ze skály. To se ale nepotvrdilo. Muž utrpěl lehké zranění a skončil v jablonecké nemocnici. Ruská tajná služba zadržela pracovníka ochranky britské ambasády v Moskvě. Tvrdí, že spolupracoval s ukrajinskou rozvědkou a plánoval útok na britského velvyslance. Muž měl podle tajné služby předávat informace o pohybu diplomatů a bezpečnostních opatřeních.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město už vybralo firmu, která se pustí do přestavby bývalého motolského chrtího závodiště, ze kterého vznikne atletický stadion. Vítěz tendru zpracuje projektovou dokumentaci a přestavbu provede za 85,12 milionů korun a přestavbu provede za více než 85 milionů korun. Práce potrvají 18 měsíců a nový stadion by se měl otevírat v roce 2028. Areál v Plzeňské ulici nabídne 400-metrový okruh s 8 drahami. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Příští týden startuje hokejová extraliga. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Ještě předtím, než se hokejová extraliga rozjede, odehrají se dnes poslední přípravné zápasy. V 17 hodin změří síly Karlovy Vary s pražskou Spartou. O půl hodiny později čeká domácí generálka Mladou Boleslav, která přivítá Kladno. Pardubice se dnes představí v Lize mistrů. Dynamo hostí od 17.30 finskou Saipu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, jenom na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A povane mírný vítr. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio.
4: 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Už za moment se vydáme na koleje Jindřichohradecka, protože některá nádraží a zastávky mají nové využití. S vámi Lukáš Frelich a na start Sandra.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní Erasure na Signál Rádiu. Jindřichohradecká úzkokolejka postupně ožívá. Zdejší původně opuštěná nádraží a zastávky nově slouží k ubytování a mění se také na turistické základny. Provozovatel trati Albert Fikáč zatím hledá zajímavé využití pro nádraží v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku.
1: Teďka připravujeme projekt s turistickými oddělí mládeže ve Chválkově. Takže snažíme se, aby všechno bylo využité. Například jsme ještě nenašli způsob využití pro nádražní budovu velice krásnou v Kamenici nad Lipou, takže tam zatím na nápady čekáme a cílem je, aby celá ta dráha žila.
0: Jindřichohradeckou úzkokolejku tvoří dvě železniční větve. Jedna vede z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a druhá do Obrataně. Lemuje 15 zastávek a 15 nádraží. Díky úsilí nového provozovatele na nich po 3,5 letech začal letos v dubnu obnovený pravidelný provoz. I love it.

0: House Martins a pohodový single, který pořád hodně baví. Jestli jste ještě dnes nebyli na našem webu, doporučuji se tam mrknout, protože máme pro vás několik důvodů, proč vyrazit na Moravu nebo naopak na druhou stranu republiky, na Ústecko. Zatímco Morava bude ve znamení vinobraní, Ústecko bude v dění Ciderfestu. Podrobnosti najdete u nás na stránkách signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Za pár minut, 11:15 s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Vem, Nazaret nebo třeba CC Catch. Hezké dopoledne.

0: Za dvě minutky udeří pravé poledne, s vámi je stále Signál Radio a za moment Freddie Mercury, Bonnie Tyler nebo skupina. Aha, teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se v Mladé Boleslavi, Kosmonosy, silnice 38 na kruhovém objezdu s Boleslavskou. Tady je dopravní nehoda se zraněním a vytváří se krátká kolona. Počítejte tedy s drobným zdržením a jeďte opatrně. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyjdou už za 15 minut na protestní pochod proti chystaným změnám. Ty mají od ledna zasáhnout desítky oborů a počítají také s propouštěním až 57 zaměstnanců. Vedení fakulty změny zdůvodňuje nedostatkem peněz. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zdražily. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Nafta je nejdražší od letošního jara. Vláda kvůli růstu cen jednala o možnosti zásahu. Zatím ale marže prodejců omezovat nebude. Za zdražováním stále stojí hlavně růst cen ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích dočasně nepřijímá nové klienty. Důvodem je epidemie středního onemocnění. Nakažených už je přes 170 lidí. Hygienici opatřením chtějí zabránit dalšímu šíření noroviru a zákaz platí od 15. září. Sportoviště v Česku by v příštích letech mohla získat miliardy korun z evropských fondů. Peníze mají jít hlavně na jejich výstavbu a modernizaci ve městech, obcích a školách.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotov bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů Slovanu Bratislava vzdal debakl 1-6 PSG v úvodu Ligy mistrů jako cennou lekci. Přestože si jeho tým z Parku Princů odvezl vysokou porážku, 43-letý kouč přiznal, že rozdíl mezi oběma mužstvy byl obrovský. PSG má podle něj nejlepší tým na světě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, jenom na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách okolo 13 a povane mírný vítr. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. V Británii spustili projekt, který pomůže nevidomým a slabozrakým. Víc prozradím za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Bela Medliho.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

takhle zní nejlepší osmdesátky a Freddie Mercury. Určitě mi dáte za pravdu, že očekávání miminka je nevšední zážitek. Ten pocit, kdy se těšíte a díváte na první ultrazvuky, je prostě nezapomenutelný. Takhle to vnímá většina z nás, ale co nevidomí nebo slabozraký lidé, kteří tohle vidět prostě nemohou. Právě pro ně spustili v Británii nový projekt, který se mi velmi líbí. Aby mohli prožít to, co ostatní, začali tady přivádět ultrazvukový snímek do 3D modelu, tedy jednoduše ultrazvukové snímky do hmatové podoby. Celá akce získala velkou popularitu a snad se rozšíří i do ostatních zemí. Za mě výborná věc a skvělý nápad, tak třeba se v tom budeme inspirovat i tady u nás, v České republice.

0: Velká taneční klasika z 80. a Komunárc. V Brně se dokončuje nová arena, která co nevidět ožije. Podrobnosti za chvíli. Hard Seal a nebo třeba Bananarama vám zkrátí čekání.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brněnská té arena se už brzy probudí k životu. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Multifunkční hala na výstavišti jde se svojí stavbou do finále. Na příští rok už jsou tam některé akce zamluveny, ale ta první se zde uskuteční ještě letos. První akcí, která se doslova odehraje v té aréně na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené Euro 2026. Proběhne od 4. do 8. prosince. Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech. Město by hotovou stavbu mělo převzít 25. října. Nyní se pracuje například na osazování sedaček. Šampionát v házené bude podle mluvčí haly Edity Smělíkové zatěžkávací zkouškou. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Aréna bude domovem hokejového klubu Kometa Brno. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Necelé 3 minuty zbývají do 13. hodiny, tady je Signál Rádio. Za moment Ricky Epovery, Roxette nebo třeba Simply Red, to nejlepší z 80. let, takový je náš playlist. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hned dvě komplikace vás přibrzdí na dálnici D1. První je ve směru na Brno, 44. kilometr. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, neprůjezdný pravý jízdní pruh, ten je uzavřen a taky je uzavřen pruh pro pomalá vozidla. Zdržíte se asi kolem 10 minut. Další komplikace vás čeká v opačném směru, tedy dálnice D1 ve směru na Prahu, 61. kilometr. Tady je nehoda osobáku s dodávkou, probíhá vyšetřování nehody. Místo je průjezdné ve značně snížené rychlosti a nárazově se vytváří kolona. Šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirky a k tomu všemu navízíme i 30 let záruky kirky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Pěkné zářijové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr životního prostředí Petr Hladík nechce zavádět zálohování PET lahví. U plechovek ale tuto možnost nevyloučil. O případném zavedení záloh bude podle něj rozhodovat až příští vláda. Ta by měla rozhodnout také o dalším postupu při třídění a recyklaci nápojových obalů. Zálohování PET lahví a plechovek přitom dlouhodobě prosazují někteří politici i ekologické organizace. Knihovna Václava Havla se přejmenuje na první prezidentskou knihovnu. Důvodem je rozhodnutí Dagmar Havlové, která už nedává souhlas k používání jména svého zesnulého manžela. Knihovna také nebude pořádat cenu Václava Havla. Požár nákladní lodi v čínském přístavu Qingdao si vyžádal několik obětí. Plameny zachvátily plavidlo při nakládání a zranili také další lidi. Příčina požáru se teď vyšetřuje.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se pustí do hledání provozovatele koupaliště Motol. Magistrát proto spustí koncesní řízení, na jehož konci by mělo být zajištění 12-letého provozu koupaliště, nového wellness centra, parkoviště a také občerstvení. Celková rozloha oploceného areálu činí přibližně 26 000 metrů čtverečních. Samotná vodní plocha části určené ke koupání má přibližně 15 000 metrů čtverečních. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavia se dočkala. Milionářská soutěž volá. Sešívaní na úvod ligové fáze přivítají v Edenu francouzského vicemistra Lens a pokusí se ukončit dlouhé čekání na vítězství, které v této prestižní soutěži trvá už 19 utkání. Očekává se spíše vyrovnaný zápas, který začne v 21 hodin.
0: Signál Rádio počasí.
1: Během odpoledne bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět 80ky a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Vypadá to, že jsme začali udávat nový trend v cestování. Takovou statistiku jsme odhalili dnes ráno, za chvilku si vše připomeneme. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Opus. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Roxette teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Letošní léto bylo hodně horké, a to nejenom u nás, ale také ve státech jižní Evropy, které jsou častým cílem turistů. Letošní rok ale ukázal, že preference lidí se trošku začíná měnit a objevujeme jiná místa, zjistil Jirka Svoboda.
2: Statistiky ukazují, že například ve Španělsku, které pravidelně sužují vlny extrémních veder a sucha, ubývá turistů. Letos jich přijelo méně než rok předtím. Itálie stále zůstává 5% pod úrovní návštěvnosti před covidem. Naopak o desítky procent roste například návštěvnost Japonska. Čím dál více lidí si také vybírá Norsko nebo Dánsko. Podle průzkumu změnilo 8 z 10 turistů alespoň jeden cestovní zvyk a skoro třetina cíleně míří do destinací, kde je příjemnější klima. Další roky ukáží, jak moc se klimatické změny promítnou do našeho cestování.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, a pochází z roku 87 a budeme mířit do Německa. Víc neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Mark Almond, Cher nebo třeba Roy Orbison, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Takhle zní signál rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák signál rádia.
0: Nejúspěšnější německé duo všech dob, to byli pánové, kteří svými diskotékovými rytmy dobili Evropu. Společně vydali několik alb, natočili spoustu singlů a těsně před rozpadem v roce 87 i píseň o letadle. A tu si právě teď připomeneme. Modern Talking, Jet Airliner.
1: Magneťák signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sixpence Under the Richer, přiblížila se 14. hodina, tady je Signal Radio a to nejlepší z 80. za moment. Připraveni jsou Undercover, Tina Turner nebo třeba Vangelis. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor dejte, v Mladé Boleslavi v ulici Třída Václava Klementa, tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, na místě je taky policie. Další komplikace vás potom čeká v centru Prahy na Nuselském mostě, tady je nehoda nákladňáku s osobákem, blokují prostřední a pravý jízdní pruh ve směru do centra. Určitě se tu nějakou chvíli zdržíte, ideálně pokud můžete, zkuste jet jinudy. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký zářijový den přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná s premiéry zemí Vyšegrádské čtyřky a irským předsedou. Na Bratislavském hradě chtěl český premiér jednat o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie, cenách energií a pohonných hmot, nelegální migraci nebo dalším rozšíření unie. Ministerstvo životního prostředí seznámí počátkem příštího týdne šumavské obce s tím, jak chce sanovat toxické látky na Šumavě. Připomeňme, že v pondělí oznámilo jejich nález v bývalém armádním prostoru. Policie a státní zastupitelství zřejmě propásly v šanci získat desítky milionů od stíhaného pražského exekutora Igora Ivanka. Ten je už více než 2 roky podezřelý, že ze svého úřadu vyvedl zhruba 85 milionů korun vybraných od dlužníků. Peníze patřily například ČES nebo VZP. Část z nich přitom Ivankovi stát posílal i po jeho obvinění. Kyberšmejdi připravili letos klienty českých bank o skoro 2 miliardy korun. Za prvních 7 měsíců roku tak škody meziročně vzrostly o 79%. Nejčastější jsou podvodné telefonáty, SMS zprávy a také falešné internetové stránky.
0: Co se děje v regionu?
2: Městská část Praha 6 se dočkala nového parkovacího domu. Dům Dědina nabízí rezidentům 290 parkovacích míst, které pomohou v řešení dlouhodobého nedostatku parkovacích míst na sídlišti Dědina. Parkovací dům vyšel na 264,9 milionů korun. V jeho přízemní části vznikl prostor, který se v budoucnu využije pro vznik komunitního centra. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Formule 1 čeká o víkendu premiéra na novém madridském okruhu Madring. Do velké ceny Španělska přijede jako lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, který minulý týden senzačně vyhrál domácí závod v Monze, přestože startoval až z 19. místa. Novou trať si před závodem vyzkoušeli také jezdci Ferrari a Carlos Sainz. Kvalifikace je na programu v sobotu od 16 hodin a nedělní závod startuje ve 3 odpoledne.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět 80ky a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 2 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 10.9. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárního filmu Flashdance. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tina Turner teď s námi na Signál rádiu. Dnes je tomu 43 let od chvíle, co známá filmová skladba dobila hitparády. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: První zpátečku řadíme do 10. září 1983. Michael Cembalo, bývalý kytarista Stevieho Wondera, zahájil dvoutýdenní panování prodejní chart Spojených států se skladbou Maniac. Neoddiskutovatelný k tomu pomohlo, že se objevila ve filmu Flashdance.

Pokračujeme letopočtem 1991, kdy za velkou louží vyšel single Smells Like Teen Spirit. Ten navždy v muzice změnil význam slova alternativní. Kultovní píseň Nirvány, která se objevila na jejich druhém albu Nevermind, ale nebyla okamžitým hitem, až když její videoklip, v němž středoškolské vystoupení propuká v nepokoje, začalo na MTV získávat pozornost, stoupala žebříčky po celém světě. Alternativní rock a zejména grunge tím vstoupil do hlavního hudebního proudu.

Krám zavíráme přesně před 20 roky. To americká skupina Sizzle Sisters dobila singlové pořadí ve Velké Británii. Jistě k tomu přispěl i fakt, že v písni I Don't Feel Like Dancing hraje na klavíry její spoluautor Sir Elton John.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Za 2 minuty je 3:15, je s vámi Signál Rádio. Zámek Kačina u Kutné Hory v sobotu ožije dožínkami a vinobraním. Pozvánku má Honza Navrátil.
1: Hezký den, slavnost dožínek a vinobraní obsadí tuto sobotu zámek i zámecký park na Kačině už po 15. Mimochodem, letošní vinobraní se nese také ve znamení 200. výročí založení vinice na zámku Kačina. A právě burčák z této vinice bude v sobotu určitě k ochutnání. A jak dodává kutnohorský vinař Lukáš Rudolský, tak nejenom on.
2: Z kutnohorské prominencie především vína z vinice spod zámku Kačina. Ty vína opravdu jako vynikají svou jemností, elegancí a nižším alkoholem, což je dnes velmi trendy.
1: Nebudou se pít ale jen vína z Kutné Hory. Dorazí i vinaři z celých Čech, Moravy a také ze zahraničí. I ten letošní ročník bude doplněný i kulturním programem. Hrát budou skupiny pro děti, jako je třeba Kůzle. Pro dospělejší publikum pak zahraje například kolínský Big Band, který si pozval hosta, zpěvačku Hanu Holišovou. A jak dodává Lukáš Rudolský, tak to není všechno.
2: Největší klasikou bude banjo band Ivana Mládka. Nesmrtelné hity, neuvěřitelné texty.
1: Letošní ročník byl z pohledu vinařů prý povedený, tak se o tom v sobotu můžete na Kačině přesvědčit. Dobrou chuť a hezkou zábavu přeje Honza Navrátil.

0: Kapela Tým, chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Rednecks, Pet Shop Boys nebo skupina ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte v centru Prahy Štefánikův most ve směru na Staré Město. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm nehoda nákladňáku a osobáku. Zdržíte se kolem 10 minut. Další komplikace vás čeká na Praze 10, ulice v Olšinách před křižovatkou s Ruskou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace je skoro neprůjezdná. Ideálně pokud můžete, objeďte to. V místě se vytváří kolona. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Přeji dobrý den. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Pohonné hmoty zdražily. Cena benzínu Natural 95 stoupla za týden v průměru o korunu 88 haléřů na 44,22 za litr. Nafta je dražší o korunu 90. Včera se prodávala za 47 korun 79 haléřů za litr. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala. Rozhodla se ale, že nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu předtím varoval americký prezident Donald Trump. Slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000 přes 104 tisíc korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla s odvoláním proti odebrání neutrálního statusu a nadále nemůže startovat v mezinárodních soutěžích. Valijevová se začátkem roku vrátila po odpykání 4letého trestu za doping a začátkem srpna neutrální status pro sezónu 2026-27 dostala. Mezinárodní bruslařská unie ale její případ znovu prověřila a status jí odebrala.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude zpočátku převážně zatažená s občasným deštěm a později pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Denní teploty budeme mít mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě očekáváme kolem 15 stupňů a na horách kolem 12. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 2 minuty, posloucháte Signál Rádio. Jestli vás nebaví běhat, za chvilku pro vás budu mít tip na podobnou aktivitu, která by se vám mohla líbit. Na start Marihead, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pet Shop Boys teď s námi na Signál Rádiu. Jestli se snažíte běhat a nakonec jste zjistili, že vás to třeba nenaplňuje nebo nebaví, tak můžete zkusit nový trend, který se čím dál tím více začíná objevovat i u nás tady v České republice. Říká se mu to takzvaná japonská chůze a spočívá to ve střídání 3 minut chůze s vyšší intenzitou a 3 minut chůze s nižší intenzitou. A tohle to se opakuje nejméně 30 minut a to 4x až 5x týdně. Výsledek bude ve finále stejný, jako kdybyste chodili pravidelně běhat, akorát, že tahle aktivita vás možná bude bavit o něco lépe. Tak třeba dnes, až půjdete z práce, můžete to vzít pěšky a hezky pěkně vyzkoušet.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning na Signál Rádiu. Ještě připomenu, že zítra někdo z vás naposledy dostane 4 vstupenky na koncert poloviny Modern Talking. Tomáš Andrés dorazí do České republiky, konkrétně do Třebívlic. Tady totiž odehraje svůj koncert, kde zazní ty největší hity. Třeba You're My Heart, You're My Soul, taky Brother Louis a další skvělé hitovky, které znáte i z vysílání Signál Rádia. To vše můžete získat zítra v naší hře Ano nebo ne. Kvízová soutěž v ranním vysílání za jedno jediné slovo vás právě dostane na koncert Tomase Andrése, který se uskuteční 12. září v Třebívlice vinařství Johan V. Podrobnosti máte taky na našem webu signalradio.cz a pamatujte, že zítra naposledy jsou 4 vstupenky ve hře. Také nezapomeňte poslouchat a ve správnou chvíli taky soutěžit.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Tady je Signál Rádio, 4 minuty zbývají do 3:15 a ve studiu je nachystaná Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Co ty a běhání?
1: No někdy se snažím si zajít zaběhat, ale dlouho jsem nebyla.
0: Spíš mě zajímá, jestli tě to baví.
1: No moc ne právě.
0: Mě já právě bych, taky ne.
1: Já bych vlastně strašně ráda chodila, ale nebaví mě to, no.
0: Teď jsem mluvil o tom, že existuje něco jako japonský běh.
1: Mm-hmm.
0: Je to vlastně 3 minuty rychlé chůze, 3 minuty pomalé chůze, takhle to střídat, třeba půl hodinky.
1: Jasně.
0: A výsledek je úplně stejný, jako kdyby si běžela ve finále. Pro lidský
1: Fakt?
0: Tělo. Přesně tak. Akorát, že to asi baví víc, protože máš šanci jako během té svižní chůze se ještě dívat kolem sebe.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jako omrknout nějaký věci v nákupním centru třeba.
1: Jo,
0: takže
1: jasně.
0: Můžeš spojit 2 věci najednou, takzvaně příjemné s užitečným.
1: To jsi dobře vymyslela.
0: Výborně, tak to zkusíš dneska, jo?
1: No, dneska už to asi nestihnu, ale možná jo, třeba o víkendu, veď?
0: Tak po víkendu dá Terka vědět. Každopádně já se loučím. Mějte se krásně. Mně začíná dovolená, takže déle jak týden se neuslyšíme. Ale vlastně za 14 dnů v pondělí v podstatě, nebo za týden v pondělí.
1: Ale tak se to užij hlavně.
0: Se uslyšíme. Děkuju. Mějte se krásně, užijte si vysílání a slyšíme se.

0: Desiree na Signal Rádiu uzavírá 15. hodinu. Tu další otevřou osmdesátky od YouTube, Sandry nebo Queenu, ale teď pojďme dát prostor dopravě a zprávám Blanky Holoubkové.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Momentálně je hlášená nehoda v brusnickém tunelu ve směru na Troju, takže tady počítejte s neprůjezdným levým jízdním pruhem u výjezdu na Prašný most. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji. U dalších zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Řidiči by se mohli od příštího roku dočkat dálniční známky, která by platila 24 hodin od zakoupení, nikoli jen do půlnoci daného dne jako nynější jednodenní známka. Počítá s tím doporučení sněmovního hospodářského výboru k vládní novele zákona o pozemních komunikacích, která má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Sněmovna ji dnes projednala a odnesla do třetího čtení. Opozice to kritizuje jako populismus a rozpravu kvůli tomu provázely spory. Obvodní soud pro Prahu 3 bude znovu rozhodovat v kauze Dominika Feriho, která se týká údajného dalšího znásilnění. Městský soud v Praze zrušil předchozí rozhodnutí, kdy Feriho prvoinstanční soud zprostil obžaloby. Vyplývá to z databáze InfoSoud. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu se ale nejednalo o trestný čin. Následně se žalobkyně odvolala a stejně tak i Ferry. Na palubě nákladní lodi plující pod zahraniční vlajkou v čínském přístavu dnes vypukl požár, který si vyžádal velké ztráty na životech. Čínský prezident vyzval k okamžitému pátrání po pohřešovaných a k zahájení záchranných prací. Není zatím jasné, zda se ho podařilo uhasit a něco bylo jeho příčinou.
0: Co se děje v regionu?
2: Magistrát dokončil přístavbu k základní škole pro žáky s poruchami chování na Zlíchově v Praze 5. Kapacita školy se tím zvýšila z 50 na 150 žáků. Pokračuje radní pro školství Antonín Klecanda.
3: Rozšiřujeme ji komplet se veškerým zázemím, odbornými učebnami a tak dále. A ta kapacita vlastně bude trojnásobná, což by mělo vyhovovat potřebám Prahy.
2: Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru druhá v časovce kajak krosu. Dnes i v celkovém hodnocení disciplíny nestačila jen na Dela Suovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude zpočátku převážně zataženo s občasným deštěm a během dne pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě budeme mít kolem 15 stupňů a na horách kolem 12. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
4: Krásné odpoledne ze Signál Rádia, s vámi je Terka Veselá, já vás vítám v další hodině osmdesátek. Před námi jsou U2, Sandra a Queenie a potom taky vyrazíme na letiště Václava Havla, kde prý velmi brzy započne rozšiřování pasových kontrol. Nejdřív ale hudba, tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Kvíni nás na Signál Rádio dostali skoro do 16:45 a my pojďme navštívit avizované pražské letiště Václava Havla, kde by v budoucnu měly být přílety o něco příjemnější. Pasová kontrola na prvním terminálu se totiž rozšíří. Přibude 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Více dodá mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: I když budou práce rozděleny do jednotlivých etap tak, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší a omezení kapacity hraniční kontroly minimální, může v průběhu přestavby dojít k dočasnému omezení pasové kontroly a vzniku front. Připomínáme, že občané Evropské unie mohou jít přímo na přepážky a EasyGate gatey pro evropské pasy, jelikož se jejich evidence do systému Enter-Exit systém netýká.
0: Na letiště se také rozšíří prostor, kde turisté čekají na hraniční kontrolu. Samotná práce na rozšíření přepážek pasové kontroly začnou v polovině září. Hotovo má být do konce dubna příštího roku.

0: Sting nás na Signal Radio vzal do New Yorku a my se z něj přemístíme do Třebívlec. Tahle obec na Litoměřicku už tuto sobotu ožije nezapomenutelným koncertem Thomase Anderse, který se bude konat v areálu vinařství Johan V. Zpěvák kapely Modern Talking naživo zaspívá hity jako Atlantis is Calling, Sherry Sherry Lady nebo Brother Louie. A vy u toho můžete být taky. Každé ráno tohoto týdne se soutěží o lístky na tuhle skvělou akci a vy máte ještě zítra šanci vyhrát rovnou 4. Poslouchejte tedy zítra ráno vysílání Jirky Svobody, před 8:30 se dovolejte do studia a zodpovězte na otázku pouhým ano nebo ne. Když zvolíte správně, už teď v sobotu 12. září se můžete těšit na příjemné zakončení léta se sklenkou v ruce a úžasnou hudbou k tomu. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

Dopřáváte si to nejlepší z 80. na Signal Rádiu a budeme v tom pokračovat i docela, a to například s Erasure, Nolans nebo Van Halenem.

0: Jedinečný princ za zářil v éteru Signal Rádia. Hudební štafetu do příští hodiny předám Michaelu Semvelovi, Barbře Streisand nebo Doně Summer, ale nejdřív pojďme na dopravu a zprávy Blanky Holoubkové.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí ulice Střelničná na Praze 8 ve směru na Kobylisi, dále také D5 ve směru na Plzeň, kde s nehodou dvou osobáků počítejte na 31. kilometru. A v neposlední řadě dejte pozor na D1 ve směru na Prahu, kde havarovalo auto na 189. kilometru. Pohodové a hlavně bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den, vítejte u zpráv na Signálu s Blankou Holoubkovou. Zatímco loni se o přítomnosti hřibu štíhlotřeného v českých lesích spíše spekulovalo, během letošní houbařské sezóny se zdá, že už je jasno. Je tady. Pro CNN Prima News to potvrdila mikološka Tereza Tejklová. Zmíněný hřib s nápadně vysokou nohou a malým kloboučkem pochází až ze Severní Ameriky. Do Česka postupně dorazil z Pobaltí. Jde o jedlou, ale zároveň silně invazivní houbu. Experti se proto obávají, že bude vytlačovat původní oblíbené druhy. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje přání první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. ČTK to sdělil šéf její správní rady David Dušek. Knihovna své nové jméno rovněž zveřejnila na webu a Facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una, která je podle jihokorejských zpravodajů připravována jako jeho nástupkyně, má nejspíš mladšího sourozence. Uvedla to jihokorejská zpravodajská služba. Pohlaví dítěte není známo. Jihokorejská rozvědka už dříve uvedla, že Kim Jong-un má pravděpodobně 3 děti. Nebylo ale jasné, v jakém pořadí se narodili.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnic provizorně zpevní železniční most na Výtoni. Správce trati očistí a vystuží vybraná místa mostu uhlíkovými lamelami, které se budou od příštího týdne lepit na ocelovou konstrukci. Podle mluvčí správce železnic se jedná o nejefektivnější způsob, jak na mostě na další 2 roky udržet stávající, sice omezený provoz. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V 6. nejvyšší turecké fotbalové soutěže našli recept, jak se stát přes noc slavnými po celém světě. Tamní klub Turgutlu Sport angažoval na pozici hlavního trenéra teprve 22-letou ženu, což vzbudilo velký rozruch.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V pátek očekáváme zpočátku převážně zataženou oblohu s občasným deštěm. Během dne bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 15 stupňů a na horách kolem 12. Tolik zprávy na Signál Rádio a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Pohodové odpoledne, ladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím. Máme chviličku po páté, což znamená, že nový hodinový playlist je připraven. Už tady na mě svítí Michael Sambello, Barbara Streisand nebo Toto. Ale kromě 80kových hitů si i odhalíme, jaká potravina je čínskou medicínou považována za naprostý klenot pro omlazení. Tak buďte na Signálu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Necháváte si hrát to nejlepší z 80. let Signál rádiem, kde si společně pojďme odhalit slibovaný klenot pro omlazení, kterým je černý sezam. Ano, tohle drobonké semínko není prý dobré jenom svou chutí, která pozvedne kdejaké jídlo, ale i jako elixír mládí. Díky svým antioxidačním vlastnostem je především v čínské medicíně používán pro podporu ledvin a jater, což jsou orgány zodpovědné za vitalitu a stárnutí. Také je prý užitečný proti šedinám a vypadávání vlasů díky obsahu zinku, železa, mědi a melaninu, dále k udržení hustoty kostní dřeně a k ochraně tělních buněk před stresem a stárnutím díky vysokému obsahu vitamínu E. Prostě opravdu malý zázrak, který, když pravidelně zařadíte do vašeho jídelníčku, může pozměnit mnoho funkcí vašeho těla. Doporučená denní dávka je prý 1 až 2 lžičky, takže si sezamem můžete posypat vajíčka, salát, rýži, nebo ho klidně přidejte i do smutí, protože maximální účinek mají semínka právě po rozdrcení. Takže odteď všechna jídla jenom s černým sezamem a co vy víte, třeba za několik měsíců budete 80 poslouchat v těle, jaké jste měli právě v 80. Prostě úplní New Kids on the Block.

0: Skoro v půl šesté jsme se na Signal Rádiu navrátili k českým osmdesátkám. Už za chvíli to převezmou naopak Berlin, Chesney Hawks nebo Dusty Springfield, ale teď si pojďme připomenout, o co v našem vysílání můžete ještě zítra soutěžit.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Dusty Springfield a In Private, to se k vám neslo až ze Signal Rádia. A další písnička se ponese z jeho magneťáku.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dneska si přehrajeme opravdu energickou pecku, kterou všichni nepochybně poznáte v první vteřině. A tím je Give It Up od KC and the Sunshine Band. Tahle americká kapela má na kontě spoustu tanečních hitů a právě Give It Up patří k těm, které vás nenechají jen tak sedět. Výrazný rytmus, chytlavá melodie a refrén, který se vám dostane do hlavy prakticky okamžitě. Takže jestli máte chuť si trošičku rozhýbat odpoledne, teď je ta ideální chvíle.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hodinkové ručičky ukazují za 5:05. Ideální čas na to se dnes naposledy podívat na silnice a přenechat mikrofon Blance Holoubkové a jejím zprávám. Pak už vyhlížejte osmdesátky od Johna Waita, OMD nebo Bonnie Tyler.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí D1 ve směru na Ostravu. Neprůjezdný levý jízdní pruh je na 193. kilometru ještě na pomezí Brna. A pak samotné Brno hlásí nehodu v ulici Sokolská u křižovatky s ulicí Kounicova. Na obou místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte poklidné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Přeji dobrý den. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Pohonné hmoty zdražily. Cena benzínu Natural 95 stoupla za týden v průměru o korunu 88 haléřů na 44,22 za litr. Nafta je dražší o korunu 90. Včera se prodávala za 47 korun 79 haléřů za litr. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala. Rozhodla se ale, že nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu předtím varoval americký prezident Donald Trump. Slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000 přes 104 tisíc korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizaci a hlavně rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1 chystá pražské ruzyňské letiště. Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla s odvoláním proti odebrání neutrálního statusu a nadále nemůže startovat v mezinárodních soutěžích. Valijevová se začátkem roku vrátila po odpykání 4letého trestu za doping a začátkem srpna neutrální status pro sezónu 2026-27 dostala. Mezinárodní bruslařská unie ale její případ znovu prověřila a status jí odebrala.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší obloha bude zpočátku převážně zatažená s občasným deštěm a později pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Denní teploty budeme mít mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě očekáváme kolem 15 stupňů a na horách kolem 12. Takové byly zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Další hodina 80. je před námi, co nevidět, zazní hity jako Missing You, Perfect Day nebo Call My Name. A potom s kolegou Jirkou Svobodou vyrazíme do minulosti. Čím se tedy do dějin propsalo 10. září, vám řekne za několik minut až on sám, tak si to nenechte ujít. Pěkný podvečer a pohodový poslech vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: OMD a hit Call My Name. Za chvíli se ztratíme ve Francii s Bonnie Tyler, ale nejprve pojďme zabrouzdat do minulosti s Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 10. září, tedy den, kdy měl v roce 1993 světovou premiéru tajemný televizní seriál Akta X. Nic tajemného ale není na dnešních výročích, tak si pojďme některá z nich připomenout.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 2008 nedaleko Ženevy uveden do zkušebního provozu obří urychlovač jaderných částic s cílem objasnit vznik vesmíru. V roce 2006 Čechoameričanka Martina Navrátilová získala 59. grandslamový titul a tím završila svou kariéru. V roce 1953 začala jedna americká televizní stanice vysílat takzvané televizní snídaně, podobně jako u nás Nový den na Primě, Snídaně s Novou nebo Dobré ráno s ČT. V roce 1921 se začalo jezdit po úplně první dálnici na světě. Bylo to v Německu poblíž Berlína. A v tento den se v roce 1897 pan George Smith stal prvním známým řidičem, který havaroval automobil pod vlivem alkoholu, a to když vypil 3 piva. Natolik ho to rozvášnilo, že svým taxíkem projel dveřmi jedné budovy. Tenkrát se ještě nedýchalo do balonku, ale přesto skončil rovnou ve vězení.

0: Čtvrtečním podvečerem vás provází Signal Radio a jeho pohodové hity z let minulých. Některé z nich už za chvíli přinesou Bryan Adams, Vanessa Paradis nebo Phil Collins. Tak nás laďte i nadále.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signal Radia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Phil Collins skrze Signal Radio pronesl přání, aby zapršelo. Tentokrát se mu to pravděpodobně nesplní, přestože je na většině území republiky zataženo, tak očekávané přehánky jsou až zítra v dopoledních hodinách. Ale to je dobře, protože teď se proletíme s kolegou Lubošem Dvořákem a to bude rozhodně lepší bez deště.
1: Příznivci letectví žijí v několika vrstvách. Ta nejvyšší je vojenská. Poslední let má za sebou cvičný letoun L-39 Albatros, který odletěl do důchodu. Jeho poslední vzlétnutí trvalo asi hodinu. Tříčlenná flotila vzlétla z domovského letiště v Pardubicích a symbolicky zvolila trasu přes Hradec Králové, Čáslav, Kolín, Mladou Boleslav a aerovodochody ke Kbelům. Jde o místa, která jsou spojena s výcvikem či výrobou. Po přistání přijel do expozice Kbelského vojenského muzea. Druhá vrstva je, že někteří vysloužili piloti si do muzea letectví Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi dorazí zalétat na vrtulových strojích, které sloužily v první i druhé světové válce. Zítřejší páteční podvečerní akce Létáme pro vás symbolicky uzavře sezónu zhruba dvouhodinovým programem. A třetí vrstvou jsou letečtí plastikoví modeláři, kteří se sejdou v sobotu ve stejném muzeu na soutěž o velkou cenu města, aby tak oslavili 60 let od založení klubu. K vidění nebudou jen letadla, ale i pozemní technika, včetně Pragy V3S. Letu zdar přeje Luboš Dvořák.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových.

0: Signál Rádio.
1: 7. hodina večerní je tady, vy trávíte se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás tímto moc zdravím. Zahrady už sice pomalu končí s letní úrodou, ale ještě nemusí přijít na zazimování. I v září se toho dá totiž mnoho vysít, takže jestli vám po letní sklizni zbyl nějaký prázdný záhon, za chvíli si řekneme, co do něj ještě stihnete zasadit. Teď ale užívejte s Jasonem Donovanem, Blondie a Baltimorou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádio nám hrál Tarzan Boy a ten nás přenese kam jinam než na zahrady. Září se na zahradě může tvářit jako měsíc velkého úklidu. Člověk má možná pocit, že už všechno jenom dozrává a je čas na finální sklízení. Ale nemusí tomu být tak. Některé záhony, které se vám právně uvolnily, můžete ještě využít a něco do nich vysít. Třeba takové řetkvičky. Ty mají rády spíš chladnější počasí, takže jim zářijové teploty vlastně docela svědčí. A protože rostou rychle, nemusíte na úrodu čekat celou věčnost. Září je dobré i pro špenát, který naopak během horkého léta často vybíhá do květu a moc se mu nechce dělat pořádné listy, zatímco teď už má pro jejich růst mnohem lepší podmínky. A potom je tady i polníček, malý, nenápadný, ale poměrně odolný a chladnějších nocí se taky jen tak nezalekne. No a pokud máte chuť zkusit třeba i něco trochu méně tradičního, můžete sáhnout po asijské zelenině, jako je například mizuna nebo tatsoj. Mizuna připomíná takovou jemnou listovou zeleninu s typicky vykrajovanými lístky, zatímco tatsoj tvoří malé, kulaté a křehké listy. Obojí se hodí třeba do salátů nebo do teplé kuchyně a právě podzimní počasí jim svědčí mnohem více než letní vedra. Takže jestli vám po letní úrodě zůstal na zahradě nějaký prázdný záhon, ještě ho klidně využijte. Zahradnická sezóna totiž v září rozhodně nekončí. To ale ani naše osmdesátky, tak se k ním pojďme navrátit.

0: To byli Big Fan na Signal Radio, kde budeme ve stejném rozpoložení pokračovat i nadále, třeba i právě s někým z vás. Už za pár minut bude možné zavolat do studia a nechat si zahrát písničku na přání, takže pokud na to máte náladu, určitě neváhejte a na výzvu zvedněte telefon a vytočte 910 260 910.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší

0: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Modern Talking a You're My Heart, You're My Soul. Parádní hit, který jste si mohli užít skrze Signal Radio. Ale co si ho tak poslechnout přímo naživo? I to může být a nebudete muset čekat dlouho, jenom do soboty. 12. září to je datum, pro které se rozhodl Thomas Anders a naplánoval koncert v areálu vinařství Johan V. v Třebivlicích. A jak asi správně tušíte, nemluvím o tom jen tak pro nic za nic, ale protože pro vás máme lístky. Ještě zítra máte neuvěřitelnou šanci vyhrát rovnou 4 vstupenky, a to v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak pozorně poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody. Před 8:30 vytočte naše studiové číslo 910 260 910 a vyberte správné slovo. Moc vám držíme palce, výhercům přejeme krásný večer plný hudby a vína a pro více informací samozřejmě, když tak koukněte na www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio.
1: Hezký večer s 8 hodinou na Signál Rádiu. Před námi je další 60-minutovka těch nejlepších hitů z let minulých. Mezi prvními zazní Holly Johnson, Boney M. nebo Bee Gees, ale také samozřejmě přijde řada na kolegu Lukáše Bláhu, který nám přispěje zajímavostmi o Michaelu Semvilovi, Nirváně nebo Scissor Sisters v jeho signálech hudební minulosti. Tak u toho všeho buďte určitě s námi, prozatím vám ale příjemný poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: večer vám zpříjemňuje Signál Radio. Kde to teď přebírá kolega Lukáš Bláha?
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První zpátečku řadíme do 10. září 1983. Michael Cembalo, bývalý kytarista Stevieho Wondera, zahájil dvoutýdenní panování prodejní chart Spojených států se skladbou Maniac. Neoddiskutovatelný k tomu pomohlo, že se objevila ve filmu Flashdance.

Pokračujeme letopočtem 1991, kdy za velkou louží vyšel single Smells Like Teen Spirit. Ten navždy v muzice změnil význam slova alternativní. Kultovní píseň Nirvány, která se objevila na jejich druhém albu Nevermind, ale nebyla okamžitým hitem, až když její videoklip, v němž středoškolské vystoupení propuká v nepokoje, začalo na MTV získávat pozornost, stoupala žebříčky po celém světě. Alternativní rock a zejména grunge tím vstoupil do hlavního hudebního proudu.

Krám zavíráme přesně před 20 roky. To americká skupina Sizzle Sisters dobila singlové pořadí ve Velké Británii. Jistě k tomu přispěl i fakt, že v písni I Don't Feel Like Dancing hraje na klavíry její spoluautor Sir Elton John.

0: Král popu a jeho hit Lovering Girl, ten jste si dopřáli na Signál rádiu. Ovíněné období je tu, různá vinobraní nás teď budou čekat skoro každý víkend po celé republice. Ale kdybyste nevěděli, na jaké zrovna vyrazit, koukněte do aktualit na našem webu, kde jsme pro vás nějaký výběr udělali. A když vás tam do nosu netrkne žádné vinobraní, možná vás zaujme jakákoliv jiná akce, kterou jsme pro vás našli, tak se nechte inspirovat na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Chvíli před 8:45 vám do uší hrajou ty nejlepší hity z 80. let. Přestože se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá, tak to nic nemění na tom, že budou samozřejmě hrát dál, tak si určitě počkejte na Slade, Kim Wilde nebo Eltona Johna. Mějte hezký večer, pozítřku, mějte parádní víkend a já se na vás budu těšit zase v úterý od 4. Tak se mějte, ahoj.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaši pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vždy po čtyřech vstupenkách na koncert zpěváka Thomase Anderse, legendárního hlasu skupiny Modern Talking. Zažijte skutečnou hvězdu 80. let už tuto sobotu 12. září v areálu vinařství Johan V. v Třebívlicích na Litoměřicku. V srdci českého středohoří zazní hity jako Sherry Sherry Lady, You Can Win If You Want nebo Brother Louie a mnohé další naživo.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vraťte se s námi do 80. Byla to doba, kdy svět sázil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku. Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
1: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.
0: Signál Rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Jak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.